někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabank hrát, když ti kot hodí.

nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně smít.

běžíš při voně. Dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám už žár lip na ten květ, to

0: Pardubice.
1: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Víš, mi se taky stýská. A najednou zdá se máme prv znovu seznát.

rozoberáme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.